0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.

0: Lese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
0: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
0: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
0: www.autokoutek.cz
1: Již 30 let.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Aj.

0: Zlepšte si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Happy birthday. See, make a wish.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: svůj pokoj. Táta prodal dům, kde vyrůstal a pomáhal mu s tím jeden moc fajn pán z realitky. Táta říká, že všechno šlo hladce a že to byl profík. Díky tomu si splnil svůj sen. Má svoji firmu a je i víc se mnou. Hrajeme fotbal a jezdíme na kole. Babička s dědou jsou na něj fakt hrdý.
1: Partners, realitní kancelář nové generace. SLPartners.cz.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
4: Jde k nám! Je, ty seš ale rostomilé!
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
7: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürli.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicha.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
10: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
11: Asi bouchla hadice.
10: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
11: Co?
10: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
11: Chlapi, jedem do Hostru!

0: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Central Jablonec slaví 9. narozeniny. V neděli 24. května vás čeká show plná hvězd. Celine Dion Show, influencerka Nikola Uhlířová, kouzelník Čáry Kluk a soutěže. Nedělním odpolednem vás provede Eva de Castello. 24. května od 14. Narozeniny Central Jablonec. Slavte je s námi.
4: Central Jablonec, prostě k nakousnutí.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, je přesně 7 hodin a jsou to první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Částkou zhruba 203 tisíc korun chce platit syrským běžencům za to, že se dobrovolně vrátí zpět do své vlasti Německo. Dosud dostávali v průměru 1000 eur, tedy 25 tisíc korun. Současná prémie je ovšem spojena s vysokou administrativní zátěží, protože přesná částka se počítá individuálně pro každého uprchlíka. Nově navrhovaný bonus by byl plošný a jednorázový. Nabíjení elektromobilu může řidiče vyjít výrazně levněji než tankování nafty či benzínu. Stačí si pořídit domácí nabíjecí stanici a přejít na výhodný tarif, který distributoři nabízejí. Nárok na něj má každý majitel elektrovozu, když si nechá nainstalovat stanici splňující předepsané požadavky. O sazbu potom žádá u distributora. Změna je bezplatná a většinou ji lze vyřídit online nebo telefonicky. A pojďme také na hokej. Colorado s Martinem Nečasem má problém. Dosavadní suverén nejen vyřazovací části NHL prohrál i druhý zápas série z Vegas Golden Knights v sestavě s Tomášem Hertlem po čtvrteční prohře 2-4, tentokrát 1-3. Oba čeští útočníci vyšli na prázdno. Na straně vítězů dvakrát skóroval Barbašov. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Do Libereckých Vratislavic nad Nisou před pivovar Konrad přijela pouť. Kromě atrakcí se můžete těšit i na pestrý program plný zábavy pro celou rodinu. Z hudebníků dneska vystoupí třeba Boky nebo Lesiho Voheň. Atrakce se roztočí v 10 hodin dopoledne. Nebudou chybět pouťové cukrovinky ani občerstvení v pivovarské hospodě.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let nonstop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
8: Dnes nás čeká nádherný den, už vlastně takový letní bude jasno nebo skoro jasno a odpolední maxima 28 stupňů Celsia.
11: Grilovačky, opalovačky, koupačky, slíkačky, dobré ráno.
12: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
13: Weekend
12: s Hit Radiem a Leonou Děngéši.
11: Je to tak, jsem tu s vámi, moje maličkost vstala, nezaspala, ale je tu i Filipek Lejček. Hezké dobré ráno vám přejeme, Fitipaldi, pojď.
8: Krásné ráno.
11: Bude krásně, bude sluníčko, dobrá nálada. Co takhle nějaká grilovačka, opalovačka, koupačka, už pojďme vytáhnout ty bazény, protože nás čeká fakt peprný týden, ale hlavně teď startujeme ten nejlepší víkend českého éteru. Hit Radio s vámi, Lea s Filipem, tak dobré ráno.
12: Hit Radio Kontakt.

0: Tomu říkám ranní probuzení, sobota 23. květen, Linkin Park, The Emptiness Machine, hezké dobré ráno. S vámi Lea s Filipem, tak doufám, že vstáváte. Možná si někdo dáváte právě takovéto první kafíčko. Tak víte co, máte ještě dneska nárok na 4 další, Filipe. Ty seš kávař? Kávař? Řekla jsem kávař?
1: No, tak ono to kávař,
0: kafař?
1: No.
0: Kafař nebo kávař?
1: Říká se kafař spíš, ale ono to je vlastně taky zvláštní slovo, no.
0: Tak si představ, že evropští experti tvrdí, že 5 šálků espressa denně nikomu neublíží. Je to souhlas nebo ne?
1: No, 5 jsem si jich nedával nikdy. Minule jsem měl 2, ale je pravda, že zase nepiju espresso a v tom mám to našlaný mlíko, což má trochu jiný efekt.
0: Počkej, a jaký je rozdíl mezi espressem a dalším druhem kávy? Protože já opravdu nejsem kafař, kávař, já jsem čajíčkař.
1: Espresso je čistě tak jako trochu kávy bez mlíka, bez ničeho.
0: Já znám jenom Turka.
1: Takže preso takhle vezmeš teoreticky.
0: Ne toho Filipa, jo.
1: Espresso vemeš a vlastně ho vypiješ během chviličky, aha. Potom je třeba flat white, to je dvojitý preso s hodně mlíka našlehanýho, ano. A pak je latte, to je preso taky s mlíkem.
0: Dobře, tak jestli tohle nikomu neublíží, OK, souhlasíme, ale o velikosti šálku nemluvili.
1: No,
0: takže potom rozdíl, někdo si třeba dělá, já nevím, Turka do dětského kyblíčku na písek, že jo?
1: Ale to už není espresso.
0: A Turek je asi to nejsilnější, co může být?
1: No Turek, no, hlavně Turek je jako obrovská sklenička většinou. Preso, opravdu, když si dáš jenom preso, tak to je skoro jako na 1-2 loky a máš hotovo.
0: A na dně takový ten logr.
1: No to je u Turka.
0: To bumbá moje babička.
1: U presa, ne. Turek, no, dávaj si to občas, když hodím někde v restauraci, takových těch starších hospodách se důchodci zeptají, a máte Turka? Někdo ho skutečně mají, takže to tam zaleje z té rychlovarné konvice a jsou spokojení důchodci.
0: Ať je to, jak je to, mě prostě nakopne čaj. Pořádná porce zeleného čaje nebo bylinkovej čaj, nebo samahan miluju. Tak dejte vědět, jestli jste čajíčkáři, nebo jestli jste kafaři. Na 777-937-777. Taky co děláte, jestli vstáváte, jdete spinkat. Prostě nám dejte vědět, že jste tady s námi a my posíláme Sonic a Sky.

0: Dneska nás na mistrovství světa čeká hokej proti slovenským bratrům. Já nevím, jak vy, ale už teď mám takové tušení, že uděláme z jejich brankáře legendu. Vypálíme na něj asi tak, já nevím, 200 střel a vyhrajeme 2-1. Ale poté, co budeme 57 minut prohrávat. Jinak to prostě letos neumíme, ale budeme mít takové ty zimomrauky, ako sa dá povedať. Každopádne, ať to dopadne jakkoliv, držme pěsti, palce a prostě doufejme, že to ti naši kluci zvládnou.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jeho feel. Jaký by to asi bylo, kdyby najednou stál u mojí postele Robbie Williams a říkal, Leonko, vstávej. To by bylo sladké probuzení. Hezký dobrý den, 7:30 ranní update, informace pro start vašeho dne právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Neobvyklý zásah provedla švýcarská policie, když na severozápadě země dočasně uzavřela dálnici v obou směrech, aby zachránila kachní rodinku, která zabloudila na komunikaci a v dělícím pruhu uvázla v odvodňovacím kanálu. Nakonec všechno dobře dopadlo, ale provoz byl zastavený nakonec asi hodinu, což si dokážete představit, způsobilo obrovské kolony.
0: Mně se tohle ale taky jednou stalo, že opravdu jsem zastavila a kachní rodinka si to přecházela přes silnici, prostě 10 kachňátek. Kačena předtím a prostě bylo to nádherný. Já taky jsem zastavila dopravu.
2: Nezodpovědná takže... matka, opravdu. Ale... Ta kachna, samozřejmě ne ty. Velkou krádež supermarketu v dánském městě Skive odhalila zákaznice, která si všimla, že dva návštěvníci prodejny měli zcela naplněný nákupní košík. Možná to znáte, když si skenujete sami vlastně, co nakoupíte, no ale u té samoobslužné pokladny měli jen jedno balení mouky a poté se vším odešli. Takže teď je z toho supermarketu hledají, zkrátka... Podvádět se nevyplácí, přátelé.
0: Ale stát se to může.
2: No stát se to může.
0: To ti taky stalo.
2: Jo, že místo 30 věcí naskenuješ jednu.
0: To zase ne, že jsem zapomněla třeba, že tam byly dva rohlíky a dala jsem jeden.
2: Zapomněla, jasně. A když už jsme byli u těch zvířátek, tak italské letovisko Punta Marina na pobřeží Jaderského moře čelí invazi pávů, na které si mnozí obyvatelé stěžují kvůli hluku a znečištění ulic. Ptáci s dlouhými duhovými ocasy tam chodí po ulicích. Místním to sice hrozně vadí, ale pro turisty skvělá atrakce a fotí se právě s tímhle krásným zvířetem na Instagram a Facebook.
0: Že si fotí ty ocasy, jo?
2: Všichni si fotí ocasy, takže do Punta Mariny. Hezké
0: dobré ráno. Jsi taky ocas.
2: Nefoť mě.
0: Hit Radio s vámi, pojďme se pořádně probrat touhle skvělou tanečníčkou. Hezkou sobotu.

0: Dudu, jak pak se dneska máte? Kapela Rockset, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea a Filip. My jsme se vás dotazovali, jestli jste čajíčkáři nebo kafaři, taky se dá říct kávaři. A těch SMSek, Fildo, nám přišlo strašně moc. Třeba nám tady píše Marie, dobré ráno, Leonko, Fílo, já kávu milovala. Když jsem pracovala ve zdravotnictví, tak jsem vypila 4 až 5 káv denně. Před 4 lety jsem onemocněla a káva mi moc nedělá dobře, ale stále vůni kávy miluji. Jste úžasní, moc vás zdravím, Maruš. Maruško, taky pozdravujeme.
1: Pozdravujeme, Maruško, přesně, ale co jsem ještě chtěl říct s tou kávou, máme tady i kolegy, kromě tebe teda, který třeba si udělají jako jednu kávu a za půl hodiny se zeptám, hele, kam jdeš, Michale, řeknu třeba, ona si udělá ještě jednu a za další 40 minut další, takže třeba během hodiny a půl 3 kávy, ne. Tady máme i takovýhle kolegy na Hitradiu.
0: Nechápu, pak nám tady píše třeba Jenda Strutnova, ahoj Leo a Filipe, nenapsal kávu, ale napsal kak. Já už v altánu na fajfce a na stole Nescafé krema.
1: Tak? Tak tam má být asi.
0: Asi jo.
1: Jo, no tak
0: zdravíme, Jendo, ať ti ta káva chutná.
1: Jendo, potom... možná už bys neměl žádnou dávat dneska, když to tak čteme.
0: Potom tady Marťas. Zdravím vás všechny. Ráno si dávám kafíčko s mlékem a večer si dám čaj s pozdravem Marťas. A nebo ahoj, ani jedno, piju zázvor s citrónem, Zdeněk. Hele, nám píšou samý chlapi, koukám. Nebo Radka. Ahoj, já ani jedno, káva mi voní, ale nepozřela bych jí, čaj piju jenom před smrtí, celý život ráno, jenom studené mléko. Přeji sluníčkový den, Radka.
1: Čaj piju jenom před smrtí. Neměla tam být třeba před spaním.
0: Asi jo.
1: Ale ty telefony dneska to umějí tak vtipně jako přepsat sami, ano. Že z toho vznikne teda zajímavé, prosím nás přátelé, tak čaj před smrtí si nedávejte. Zkuste to před spaním, anebo ráno po probuzení. Děkujeme.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
4: Tak to musíme do Spoltexu.
3: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
4: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
3: Tak už pojeď.
4: Spoltex.cz.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD DC Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
15: Firma na zážitky
12: CZ.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: there's no going back. Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Laundry Point, revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
3: I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, za chvíli je 8 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Při pátečním požáru a dvou výbuších v loděnici na newyorském Staten Islandu zemřel jeden člověk. Dalších 36 lidí bylo zraněno, většinou hasiči a záchranáři. Příčina incidentu se stále vyšetřuje. Do akce bylo nasazeno nakonec přes 200 hasičů a záchranářů. Řidiče na jihu Čech čekají v dalších týdnech komplikace na silnicích kvůli opravám na čtvrtém železničním koridoru mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm. Se budou v květnu a červnu postupně uzavírat železniční přejezdy i navazující silnice. Některé objížďky mohou řidičům cestu prodloužit i o desítky kilometrů. Omezení se týkají železničního koridoru spojujícího Prahu s Lincem. První začala platit už 1. května a potrvají až do 9. června. Dotknou se zhruba 20 železničních přejezdů. Některé budou uzavřeny pouze na jeden den, jiné na delší dobu. A pojďme také na sport. 8. hrací den na světovém šampionátu ve Švýcarsku nabídl další 4 duely. Němci porazili ve skupině A Maďary 6-2 a premiérovým vítězstvím si uchovali naději na čtvrtfinále playoff. Kanaďané po klopítnutí s Norou výsledkově zvládli souboj se Slovinci a po triumfu 3-1 si upevnili první místo ve skupině B. Finové s přehledem přehráli 4-0 Velkou Británii a po páté naplno bodovali a zajistili si postup do čtvrtfinále. No a Britové nadále zůstávají bez bodu, stejně jako Itálie, která podlehla Švédsku 0-3. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: V Chrastavě se dneska vrátí čas do doby nadvlády Římského impéria. Na dvorci Kuria Vítkov se koná antický festival Gladius. Celodenní program vás přenese do legionářského tábora, školy gladiátorů nebo ležení barbarských Keltů a Germánů. Krátká vystoupení budou probíhat každou hodinu. Naučíte se třeba i mlít obilí nebo házet oštěpem.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
6: Dnes už nás čeká opravdu parádní počasí, hlavně se pořádně namažte opalovacími krémy, bude jasno nebo skoro jasno a maxima na 28 stupních Celsia.
9: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
10: Víkend
9: s Hitrádiem a Leonou Děngéši.
11: Dobré ráno, 3 minutky po 8 ale a s Filipem stále s vámi. Víte, na čem jsou Češi totálně závislí? Na jakém druhu pečiva, Filipe?
6: Rohlík.
11: Ano, až pak? 13 milionů jich denně sníme. O tom si ale řekneme víc za chviličku. Teď už Leony Faded Love, ale před ní ještě Lost Frequencies. Hezké ráno.
9: Hit Radio Kontakt.

0: A takhle to přesně vypadá, tak jak to vypadat levá, když dospívá Leony a ta druhá Leona si zapomene zapnout mikrofon. Hezké dobré ráno, 7 minutek po 8 hodině. My jsme tady zmiňovali, na čem jsou totálně závislí Češi. Filip řekl na rohlících, ano, je to tak. Když je to ráno, snídaně, tak si představte, že každý den jich sníme 13 milionů rohlíků.
1: Jako v Česku jenom?
0: Asi celkově bráno, nebo v Česku? Ne, v Česku, no,
1: Češi jsou. To nemůže být, to by si každý Čech musel dát každý ráno jeden rohlík a ještě někdo si musel dát vlastně 1,5 skoro.
0: Hele, každý den jich údajně sníme 13
1: dobře,
0: milionů.
1: Dobře,
0: pozor,
1: dobře.
0: Ročně jich každý sníme 440 a v roce 1980 stál 30 haléřů a celkově je nejlevnějším pečivem v Evropské unii.
1: Tak no? Je pravda, že rohlík proti tomu, když jedeme do zahraničí a chceme se dát nějaký místní pečivo, ano, tak stojí opravdu jako zlomek ceny.
0: Není ale... nad zlaté české rohlíky.
1: No, to je fakt. Ale někdo musí ty rohlíky teda jíst i za nás, jo? Ty jsi říkala 440 rohlíků ano. Každý za rok. Tak je pravda, že znám lidi, co spořádají za den 5-6 rohlíků, hlavně ty, co dělají třeba na stavbě, vemou si svačinu.
0: Já třeba rohlíky nejím vůbec, jenom výjimečně o víkendu si chodíme pro anglický, že jo?
1: Jo, takže dneska vlastně si jeden. Dáme 2 až 3 tady sníme. To je pravda.
0: No a nejčastěji si ho dáváme s máslem, jasně, sýrem, máslo a med, na které se dokonce, já nevím, dávají si tam všechno možný, no, já nevím.
1: Paštiku.
0: Co ještě se dá dát na rohlík?
1: Marmeláda, šunka.
0: Co ještě?
1: No,
0: Nutella.
1: Sádlo se tam dá dát třeba taky.
0: Ty brdě.
1: Škvarková pomazánka, vajíčková pomazánka.
0: S čím si dávají rohlíky naši posluchači? Něco atypického nám napište. A dokonce, hele, já vím, že teď udělali někde, že do rohlíků dostaneš třeba segedín nebo guláš.
1: Jo, to jsem viděl.
0: Dokonce je to tady u nás někde v Praze, že fakt do toho rohlíku, nebo ten, ježišmarja, ten salát bramborovej.
1: Pochoutko,
0: nebo šopák, že jo, do toho. No jasně.
1: Teď jsme to překombinovali hodně, ale to je pravda, že rohlík se dá vykuchat a do něj se dá dát i párek, dá se do něj dát omáčka,
0: všechno.
1: Cokoliv.
0: Tak dejte vědět, s čím máte nejraději rohlík vy a pokud vás napadá něco atypického nebo máte nějaký dobrý recept, napište nám ho 777 937 777.

0: Pictures of You Last Good Night. Hezké dobré ráno. Posloucháte Hit Radio s vámi Lea s Filipem. Pojďme si říct, co se děje tento den, 23. květen. Tak přátelé, dneska je světový den želv. Měl jsi někdy doma želvu?
1: Ne, neměl, ale asi jsem je ani vlastně nikdy nechtěl. Kamarádi měli, ale mě to vždycky přišlo jako smutný v určitý želvičce, víš, v tom malém akvárku, terárku.
0: Já jsem želvy měla, já jsem je milovala, já jsem měla a ani chudinky nevím, kde skončily. Dokonce jsem i jednu želvu tenkrát našla na sídlišti v České Lípě, kde jsem bydlela do svých 15 let. A když si teď tak vzpomenu, tak vlastně jednu velmi významnou želvu známe všichni, hlavně my devadesátkáři. A to je, ale já napovím, já pustím vlastně takovou známou píseň z toho filmu, kde byla nejznámější želva, která se jmenuje Morlor. Už víš?
1: Nekonečný příběh.
0: Ano, jak Atrej, že jo, šel těma bažinama, šel za Morlorem, poradit se, jak může zachránit svět fantazie a tak podobně. Ježíš Maria, miluju Nekonečný příběh. Dejte vědět, kdo jste na tom podobně, kdo jste vyrůstal na tom Nekonečném příběhu a kdo jste plakal u takové té scény, kdy se mu Atrejovi vlastně potápěl ten kůň Artex. Jak křičel, Artexi, Artexi, no a pak Falko, že jo, no a Morlor byla ta želva. Ježíš, já jsem se zasněla. Vypněte mi ten mikrofon.
1: Já tě ho nevypnu ještě, ale můžu říct ještě jednou zajímavost k želvě, já jsem to tady teď hledal.
0: Ano.
1: Víte, že želva tady ozdobná dokáže přežít v zamrzlé vodě bez kapky kyslíku až neuvěřitelných 100 dní. To je neskutečná zpráva. Takže želvy jsou jako skvělí tvorečci a hlavně se dožívají velkého množství let. Ano. Navíc ten jejich organismus se prý vůbec nestárne, takže i v 80 oni se cítí stále jako ve 20.
0: Tak v příštím životě chci být želva ninja, Michelangelo, jak se jmenovali, Donatello, Raffaello a...
1: A no. Ferrero.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premiumclinic.cz nebo volejte 734 579 079.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: On chodí.
4: Jde k nám.
5: Je, ty seš ale rostomilej.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
7: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. V americkém státě Oregon je na prodej celé jedno městečko duchů z dob Zlaté horečky, a to za cenu průměrného bytu v Londýně. Součástí nabídky je historický salon, opuštěná věznice i původně dřevěné domy. Realitní kancelář láká kupce na absolutní klid, ale vtipálci na internetu varují, že v ceně jsou 100% i místní strašidla. Hasiči v Olomouci vyjížděli k případu, který připomínal scénář ze špatného filmu. Mladá žena se tak nešikovně snažila vyčistit svůj domácí kávovar, až jí uvnitř přístroje pevně uvízla celá ruka. Po marném boji musela zavolat pomoc. Záchranáři museli kávovar doslova rozřezat hydraulickými nůžkami. No a žena nakonec vyvázla bez ranění. Spotřebič je na odpis, takže pokud bude chtít ty 4 kávy denně, jak jsme říkali, bude muset koupit nový. Důchodce ze Skotska slaví pohádkové bohatství, ke kterému přišel kvůli tomu, že si zapomněl vzít v obchodě brýle. Na tiketu loterie totiž omylem zaškrtl úplně jiná čísla, než která pravidelně sází už 25 let. Tento zrakový handicap se ukázal jako nejlepší životní trefa, která mu vynesla jackpot v hodnotě 3 milionů liber, to je nějakých 80 milionů korun.
2: To je nádherný, já chci taky takovej
1: ty. Počkej, já si sundám brýle. A už vidím ty výherní čísla, přátelé, zkuste to taky.

0: Alone, Sam Felt, Rani, hezké dobré ráno. Za pár minutek už bude dopoledne, před námi spousty skvělých hitů, David Guetta, Sia, Luis Capaldi, Florida a spousty dalších, ale hlavně bude narozeninová ruleta. Co pak tam dneska asi je? Vidět to můžete i na našem webu hitradio.cz, mrkněte se, kliknete na soutěže a tam máte celý seznam, co se daný aktuální víkend nabízí pro někoho z vás. Podmínky jsou jednoduché. Mít kolem sebe někoho, kdo má, měl, anebo bude mít narozeniny. A potom čekat na mou výzvu, jakmile uslyšíte, volejte. A ono to přijde velmi brzy.
1: Bydlet o úroveň výš?
2: Můžete i vy.
1: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
2: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
1: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
2: Rezidence Level 21.cz.
3: Staročeské řemeslnické trhy Turnov. Víkend 30. a 31. května v Městském parku a Atriu muzea. Děda Mládek Illegal Band, Vesna, Michal Hruza, Rozálie, Love Song Orchestra a další. Staročeské řemeslnické trhy Turnov. Užijte si krásný víkend s jarmarkem, řemesly, hudbou a divadlem. I s výborným jídlem a pitím. Více na muzeum-turnov.cz.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv Day.
2: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, za chviličku 9. hodina, s ní další zprávy, o kterých vás vítá Filip Lejček. Ceny letenek rostou, zatímco loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun. Letos je cena o 500 korun vyšší. Ceny letenek se pojí se zdražováním leteckého paliva. To od začátku blízkovýchodního konfliktu podražilo o více než 70%. Dalším důvodem zdražování letenek je vyšší zájem o některé destinace. Šťastlivec na Slovensku vyhrál více než 11,5 milionu korun. Díky speciálnímu typu soutěže bude výhra vyplácena měsíčně. Pravidelně mu tak na účet bude chodit téměř 100 tisíc korun. Druhý hráč bral necelé 3/4 milionu korun. A teď už pojďme na sport. Kvalifikaci na sobotní sprint Formule 1 na velké ceně Kanady vyhrál George Russell z Mercedesu. Do první řady se s ním v Montrealu postaví týmový kolega a lídr šampionátu Kimi Antonelli. Za nimi se seřadí jezdci McLarenu. Ze třetího místa vyrazí do zkráceného závodu úřadující mistr světa Lando Norris. Čtvrtý byl Oscar Piastri. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: NN Night Run Liberec je opět tady. Vezměte čelovku a vydejte se na večerní závod na 10 kilometrů. Připravený je i kratší běh na 5 kilometrů, štafeta i dětské závody. Celá akce startuje ve 4 hodiny odpoledne ve sportovním areálu Vesec v Liberci. Běžci tu pořídí vybavení i výživu, na děti bude čekat skákací hrad.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Milovníci vysokých teplot, tak se už dnes konečně dočkají, bude jasno nebo skoro jasno a odpolední maxima se zastaví až na 28 stupních Celsia.
7: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
8: Hezký dobrý den, sobota 9:59, tak na koho pak čeká dneska narozeninová ruleta? Co takhle pořádnou zážitkovou akci? Co takhle střelba pro opravdové fančmejkry? Tohle a ještě mnohem více tady pro někoho z vás máme. Teď už ale žijeme len ráz.
7: Hit Radio Kontakt.

0: Glass Animals Heat Waves, posloucháte Hit Radio. Je sobota dopoledne, 8 minutek po 9. hodině s vámi Leona a Filip. Máme tady opět nový průzkum. Filipe, to je něco pro tebe, protože ty jsi takový sportovní nadšenec, ať už fotbalový nebo hokejový. Tak nový průzkum potvrdil to, co asi všichni možná i tušíme. Jakmile padne totiž puk na led, v obýváku se probudí genius. Všichni všemu rozumíme, včetně mě. 60% lidí si myslí, že ví přesně, co by měl hokejový trenér během zápasu udělat. S tím se taky ztotožníme, že? No a nejvíc rad prý posíláme trenérovi během přesilovek a při hře bez brankáře. A podobně skvělí jsme podle našich vlastních názorů při radách, jak třeba vychovávat cizí děti. O tom bych taky mohla vyprávět. A kdybychom těch 60% energie, co dáváme do rad, dali do vlastní práce, jsme do 5 let ekonomicky před Švýcarskem. No? To je co?
1: No co Čech, to trenér, to se říká... Ne nadarmo. A myslím si nejen opravdu v návaznosti na ten sport, ale i na ten osobní život, no. Ale i já si někde jako přistínu, že bych furt jako koukám, co by kde mohlo jako být lepší se změnit a přitom zapomínám jako na sebe, co bych třeba já mohl udělat lépe. Takže já se v tom poznávám vlastně taky.
0: Je to takový uvědomění, ano, uvědomění, ano. Takový ten aha moment, jak se říká, že fakt bychom se možná nad tím měli zamyslet. Je to tak?
1: Je to tak, takže dneska tím začnete, až budete chtít na něco nadávat, někomu radit, tak si nejdříve podívejte sami na sebe,
0: ano.
1: Jestli jste vlastně i vy dneska nemohli udělat něco lépe.
0: Haleluja! Teď už tahle skvělá věc z filmu Divoké kočky.

0: Damiano David, Next Summer. Minutka po čtvrt na deset, posloucháte Hit Radio. No a vy víte, co přijde teď, že jo? O tom žádná. Prostě pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak volejte právě teď, protože narozeninová ruleta se těší na někoho z vás. Do té doby silné espresso macchiato, Toby Cash nebo taky jeleni, jediný, co chci.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
5: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Central Jablonec slaví 9. narozeniny. V neděli 24. května vás čeká show plná hvězd. Celine Dion Show, influencerka Nikola Uhlířová, kouzelník Čáry Kluk a soutěže. Nedělním odpolednem vás provede Eva de Castello. 24. května od 14. Narozeniny Central Jablonec. Slavte je s námi.
7: Central Jablonec, prostě k nakousnutí.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Bydlet o úroveň výš?
11: Můžete i vy.
10: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
11: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
10: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
11: Rezidence Level 21.cz.
12: Hit Radio.
13: I didn't hear.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jeleni, jediný, co chci, 9 hodin 30 minut a my pro někoho z vás jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety v sobotu 23. května. Já se těším, kdo z vás to bude, takže se ptám. Halo, halo, koho máme na telefonu?
1: Halo, halo, dobrý den, ahoj, Žanetu.
0: Ahoj, Žanetko, odkud voláš?
1: Já volám z Turnova.
0: Odkud?
1: Z Turnova.
0: Z Turnova, a jaké jsou plány na víkend?
1: No tak je krásně, takže si nacvičíme, jak to bude vypadat v létě.
0: Jasně, naprosto souhlasím. Ještě k tomu jsi se dovolala k nám do narozeninové rulety. Tak prozraď, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: My teda máme květen narozeninový od začátku až do konce a jedním z nich byl teda můj syn, bylo mu 31 let,
0: ano.
1: Takže to bude pro něj.
0: A jak se jmenuje?
1: Jakub.
0: Jakub. Dobře, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme 3 hudební hity pro Jakuba. Jaký je ten den, kdy má narozeniny?
1: 3. května.
0: 3. května, tak už to tady cvakám do počítače. On nám vyfiltruje 3 hudební interprety, kteří ovládali v den narozenin tvého syna Jakuba. Světové žebříčky hudebních hit parád. Na tobě bude jeden z těch songů si vybrat, společně mu ho pošleme. Jenom pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Typicky letní party song Cool the Gang a Celebration.
1: Já bych dál nechodila.
0: Že jo, to je úplně na první dobrou. Cítím v kostech, že dneska bude veselo.
1: Ano.
0: Dobře, takže vybíráme teda Cool the Gang. V tom případě, Žanetko, teď máš ten správný okamžik, aby si svému synovi mohla sdělit cokoliv máš na tvém srdíčku, tak pojď na to.
1: Tak milý Jakube, já ti přeju, ať se ti dál daří, tak jak se ti daří, ať jsi se svojí manželkou šťastný a žijete si spolu krásný život. Všechno nejlepší k narozeninám.
0: To je krásný. My se tady samozřejmě s Filipem přidáváme, přejeme všechno jen to nejlepší, nejkrásnější. A aby si neodešla úplně jako s prázdnou, že pošleme samozřejmě skvělý hit s dobrou náladou, tak tady máme díky firmě na zážitky i nezapomenutelný adrenalinový zážitek. Zážitková střelba pro opravdové funchmakery. Vystřelit si může až z 18 zbraní.
1: Wow, ten, samozřejmě to přijde Jakubovi a myslím si, že bude nadšený, protože to je střele.
0: Střelba na střelnici je prostě skvělá, i co se adrenalinu týče, takže gratulace obrovská, no a narozeninový song posíláme právě teď za tebou a taky nám vydrž na telefonu, ať víme, kam tu výhru poslat.
1: Dobře, já moc děkuju.
0: Měj se krásně a ahoj!
1: Ahoj!
0: Teď už Celebration Cool the Gang. Pro všechny, kdo dneska oslavujete, každý den je důvod k radosti. Jdeme na to!

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Posloucháte Hit Radio. 9 hodin 41 minutek k tomu aktuální čas, sobota 23. května. Před námi Lady Gaga, The Sound of Silence a nebo Kateřina Marie Tichá. Tohle a ještě spousty dalších skvělých hitů, tak zůstaňte s námi.
1: Babička říkala, že její dům je na ní už moc velký. Tak jí pomohl pán z realitky. Všechno zařídil, fotky, smlouvy, všechno. Babička říká, že byl milý a spolehlivý. Teď bydlí jen 3 zastávky od nás a každý víkend se vídáme. A hlavně je spokojená a pořád se usmívá.
2: Energie, zkušenosti, výsledky. SNL a Partners, realitní kancelář nové generace. SLPartners.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
8: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
9: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
10: Asi bouchla hadice.
9: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
10: Co?
9: Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
10: Chlapi, jedem do Hostru!
11: Hausbrand Café per favore?
12: Si, signora.
13: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nenošení helmy, užití alkoholu nebo nedodržování dalších pravidel bezpečnosti může cyklisty po nehodě připravit o odškodnění od pojišťoven, které pak náhrady krátí o desítky procent. Vyplývá to z vyjádření oslovených pojišťoven. Loni se stalo 5033 dopravních nehod s účastí cyklistů. Nejméně 82 lidí přišlo o život při důlním neštěstí v Číně. Nezvěstných zůstává 9 osob, uvedla dnes agentura AFP s odvoláním na novou bilanci, kterou zveřejnila čínská státní média. Ta jen o chvíli dříve informovala, že páteční výbuch plynu v uhelném dole na severovýchodě Číny si vyžádal více než 50 obětí. Předchozí bilance činila jen 8. A pojďme také na sport. Hokejová reprezentace má před sebou na světovém šampionátu zápas, který může lecos ukázat o její formě i ambicích. V odpoledním duelu ve Friburgu vyzve Slovensko, které zatím ve skupině ztratilo jediný bod. Zápas začíná v 16:20 přímém přenosu na ČT Sport. Česko je aktuálně v tabulce na 10 bodech, Slovensko má o bod víc, tedy 11. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Do Libereckých Vratislavic nad Nisou před pivovar Konrad přijela pouť. Kromě atrakcí se můžete těšit i na pestrý program plný zábavy pro celou rodinu. Z hudebníků dneska vystoupí třeba Boky nebo Lesiho Boheň. Atrakce se roztočí v 10 hodin dopoledne. Nebudou chybět pouťové cukrovinky ani občerstvení v pivovarské hospodě.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
8: Mikiny ani bundy dnes rozhodně potřebovat nebudete, budou vám stačit šaty, šortky, tričko, zkrátka cokoliv na letní počasí, jasno až skoro jasno a až 28 stupňů Celsia.
10: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život.
11: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši.
12: Hezké dobré dopoledne, 3 minutky po 10. pokračujeme, před námi spousty skvělých hitů jako Black Eyed Peas, anebo Tones and I a Dance Monkey. Tak jdeme na to.
10: Hit Radio Kontakt.

0: dne, hezký dobrý den s vámi Lea a Filip. A představte si, že údajně 94% všech lidí v práci flirtuje. Fakt, prostě jen co odejdeme z domu, začíná jedna velká taková ta Sodoma Komora, jak se říká, a těch zbývajících 6% budou podle mých zkušeností nejspíš třeba květiny v květináčích, ne? Těch 6%, když 94% všech lidí v práci flirtuje. Fildo, my taky spolu flirtujeme.
1: Ne, my jsme právě těch 6% lidí, kteří neflirtují.
0: My jsme ten květináč.
1: My jsme ten květináč s květinkou, my máme trošku takový jiný vztah. My se bavíme o čemkoliv, ale určitě spolu neflirtujeme tady.
0: Ne, my jsme takový brácha se ségrou, bych řekla.
1: Já si myslím, že přesně tak bych to řekl, ale dělal jsem v hodně zaměstnáních předtím, kde byla jako větší skupina lidí a můžu to potvrdit, no, že to takhle funguje. Hlavně jsou nějaký ty teambuildingy, více denní akce, kde se přespává, tak to je strašně zvěřinec.
0: Ano, jdeme totiž ještě dál, protože každý třetí má údajně zkušenost s intimním vztahem na pracovišti. Já teda ne, já patřím do té nultý.
1: Já taky teda jsem neměl intimní vztah.
0: My jsme strašně divný, Filip.
1: No, nebo takhle, můžu zmínit, že když jsem byl nezadaný, tak jednorázová taková intimní věc byla, ale v práci nás to neovlivnilo a to jsme dělali spolu na jednom pracovišti
0: denně. A co
1: jste
0: spolu dělali?
1: No, hráli jsme nejdřív šachy, potom pekseso a pak jsme šli spát.
0: Pak jste si hráli na doktora se stříčkou.
1: Říkali jsme intimní věci, že jo.
0: Každopádně, přátelé, kamarádi, dejte nám vědět, jakou zkušenost máte vy na 777-937-777. Zažili jste nějaký ten flirtíček s kolegou nebo kolegyní?
2: Hit Radio Kontakt.

0: Hit Radio s vámi, Lea s Filipem, vám přeji krásnou sobotu. Vy jste nám napsali na 777-937-777, jak je to s vaší zkušeností s nějakou intimností na pracovišti s kolegou nebo kolegyní. Těch zpráv, Filipe, nám přišlo strašně moc. Píše tady třeba Martina: ahoj Lonko, mně se to bohužel nejednou stalo, ale dokonce jedním z nich, tady to je špatně asi napsané, jedním z nich je dnes i můj manžel.
1: No vidíš, jak byla práce důležitá. Dokonce jedním z nich je i můj manžel.
0: Ale jo, prostě i takové příběhy píše život. Pak tady píše Martin: ahoj Lonko, mně se stalo to, že se mě několikrát moje kolegyně snažili svést, ale jsem věrný, nejvěrnější své milované Martince. Jste super, rád vás poslouchám. No to je hezký, to ceníme.
1: To je krásný.
0: A tleskáme.
1: Tleskáme, takhle, ovšem, jestli je to pravda, tak tleskáme, ale já si myslím, že málo kdo napíše takhle do rádia, i když anonymně. Ano, podvedl jsem svoji přítelkyni, manželku, 4x během svého života na pracovišti.
0: Víš, jak se říká, co oči nevidí, to srdce nebolí.
1: No,
0: ale nevěra není dobrá, prostě není dobrá. Když jste svobodní, jasně, užijte si prostě, život je skvělej, život je spousty krásných překvapení, momentů, bohužel hezkých, ošklivých, to známe všichni, ale prostě pokud máte partnera, tak se vykašlete na nějaký takovýto kolegování.
1: Já si myslím, že i v rámci zachování jako dobrýho dekora a karmy, tak byste si neměli nic ani začínat, i když vy jste svobodní s někým, kdo třeba víte, že má přítelkyně, manželku, tak si myslím, že taky byste to měli smít ze stolu. Zbytečný problémy děláte i sobě případně, že jo?
0: Je to tak, nedělá to dobrotu. Pojďme radši hrát další skvělou muziku, od toho jsme tady.
2: Hit Radio Kontakt. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
6: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
7: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Liberci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Liberec Pavlovice na ploché dráze. Až do konce května.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio a máme tady opět další takový ten příběh, který napsal sám život. Tomu se totiž říká instruktor. Starý zkušený lékař Karl učil na kurzu mladé zdravotníky, jak postupovat, když někdo dostane infarkt. Simuloval ho totiž tak přesvědčivě, kamarádi, až ho prostě bohužel sám v ten daný okamžik dostal. Studenti si nejprve mysleli, že si dělá legraci, logicky, ale pak samozřejmě to díky bohu zvládli na jedničku s hvězdičkou. Jak se říká, víme, že maturita je obrovský stres, ale tohle je teda ultimátní test, tak to jen prostě, kdybyste si studentíci chtěli stěžovat, že jsou testy těžké, tak na druhou stranu, Karl si pro svůj infarkt asi nemohl vybrat lepší místo a čas. Naštěstí všechno dobře dopadlo. I tohle se děje.

0: A je to tady, za chviličku, za pár minutek začne nejoblíbenější hodinové vysílání o víkendu v sobotu a neděli, kdy hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Takže nám napište na 777-937-777, co byste dneska tak rádi slyšeli z Eteru Hit Rádia. Pokud vaříte, pečete, smažíte nebo grillujete, což je mi jasný, že se bude dít ve většině českých domácnostech, protože venku bude nádherné počasí, tak my se vám postaráme o ten playlist. 777-937-777. Po 11. hity na přání k vaření.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Mami, mami! Mimino Stegosaura! On chodí! Jde k nám! Je, ty seš ale rostomilé.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
5: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grillpointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
6: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
7: Tak to musíme do Spoltexu.
6: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
7: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
6: Tak už pojeď!
7: Spoltex.cz.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.
1: Hit Radio.

Tohle vám hrajeme nově.

0: i porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
1: Staročeské řemeslnické trhy Turnov. Víkend 30. a 31. května v Městském parku a Atriu muzea. Děda Mládek Illegal Band, Vesna, Michal Hruza, Rozálie, Love Song Orchestra a další. Staročeské řemeslnické trhy Turnov. Užijte si krásný víkend s jarmarkem, řemesly, hudbou a divadlem. I s výborným jídlem a pitím. Více na muzeum.turnov.cz.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, za chvíli 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Ceny letenek rostou, zatímco loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun, letos je cena o 500 korun vyšší. Ceny letenek se pojí se zdražováním leteckého paliva. To od začátku blízkovýchodního konfliktu podražilo o více než 70%. Zatímco poptávka po spojích do Asie klesla, na cesty po Evropě naopak stoupla. Mezi oblíbenými zeměmi je Španělsko, Itálie i Řecko. Nenošení helmy, užití alkoholu nebo nedodržování dalších pravidel bezpečnosti může cyklisty po nehodě připravit o odškodnění od pojišťoven, které pak náhrady krátí o desítky procent. Vyplývá to z vyjádření oslovených pojišťoven. Loni se stalo 5000 dopravních nehod s účastí cyklistů. 49% bylo havárií, kdy byl cyklista jediným účastníkem. Při nehodách zemřelo 39 cyklistů a těžká zranění utrpělo dalších 299. A pojďme také na sport. Kvalifikaci na sobotní sprint Formule 1 Velké ceny Kanady vyhrál George Russell z Mercedesu. Do první řady se s ním v Montrealu postaví týmový kolega a lídr šampionátu Kimi Antonelli. Za nimi se seřadí jezdci McLarenu. Ze třetího místa vyrazí do zkráceného závodu úřadující mistr světa Lando Norris. Čtvrtý byl Oscar Piastri.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
7: Dnes mám skvělou zprávu pro všechny milovníky teplého počasí. Bude jasno nebo skoro jasno a odpolední maxima se zastaví až na 28 stupních Celsia.
9: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život.
10: A ta nejlepší nálada s Leonou Dengéši
11: na Hit Radio.
12: Hezké, dobré sobotní dopoledne. Hity na přání k vaření startují právě teď. Pište nám na 777-937-777, co byste rádi slyšeli. Dneska bude krásně, budete mít dobrou náladu, budete si užívat toho dnešního dne. A co vám k tomu bude chybět? Přeci vaše skvělá muzika a teď je ten správný čas, abyste si o ní napsali. Tak jdeme na to.
13: Hit Radio Kontakt.

0: nejoblíbenější hodinka vašeho vysílání odstartovala právě teď, protože hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Píše nám tady Filip. Vidíš to, Fildo, dokonce tvůj jmenovec nám tady napsal.
1: A nebo jsem to byl já.
0: To není tvoje číslo.
1: Aha, tvoje já číslo mám dvě, ale já mám ještě SIM kartu anonymní.
0: Dobře, tak tady napsal posluchač Filip z Hradce Králové. Ahoj Leonko a Fílo, prosím vás, zahrajte mi Makarenu. My právě jsme se s mojí milovanou Anetkou rozhodli, že rozbalíme náš nafukovací bazén, protože má být opravdu krásně a čeká nás taky grilovačka. Máme dvě děti a Makarenu milují. Jste super, rádi vás posloucháme, tak si pojďme dát něco takhle pěkně letního.
1: No ale nemáme tam tedy, co bude k tomu jídlu, že jo? Grill, to může být to hodně, jo?
0: Maso, zelenina, cokoliv takový.
1: Nebo něco takového.
0: Ježiš, já už mám na to chuť. Pojďme radši na tu makarenu.

0: sobota, 23. květen, hity na přání k vaření. Za chviličku hrajeme Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody pro Haničku z Prahy 3, která právě teď vaří pro svoji milovanou maminku domácí polévku, kuřecí vývar a bude i bramborová kaše a řízek. Díky moc za tvoji zprávu, samozřejmě pište dál na 777-937-777 anebo můžete psát i na můj Instagram Lea Giongiosi. Za chvilku jsme zpátky.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsemosel.cz.
3: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Čandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: On chodí.
5: Jde k nám.
6: Ty seš ale rostomilej.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
8: Bydlet o úroveň výš?
9: Můžete i vy.
8: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
9: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
8: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
9: Rezidence Level 21.cz.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

pátrání, k vaření v plném proudu. Jedeme, nezastavujeme, hrajeme podle vás. Ahoj Leonko, moc ráda vás poslouchám. Ještě nevím, co dneska budeme vařit. Zahraj nám Crazy od Eurosmith a uděláš nám tím velikánskou radost. Ještě nevíme, co dneska budeme dělat, ale vaše rádio je skvělý a moc rádi vás posloucháme. Díky a posíláme to i tobě a všem posluchačům a taky mému milovanému Martinkovi. No tak jo, jsme všichni tak trošku crazy. Jdeme na to. Come here, baby.

0: zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
1: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
2: Service Plus.cz.
3: Swaglift Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Swaglift Day.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Nabíjení elektromobilu může řidiče vyjít výrazně levněji než tankování nafty nebo benzínu. Stačí si pořídit domácí nabíjecí stanici a přejít na výhodný tarif, který distributoři nabízejí. Nárok má na něj každý majitel elektrovozu, když si nechá nainstalovat stanici splňující předepsané požadavky. O sazbu žádá u distributora. Změna je bezplatná a většinou je lze vyřídit online nebo telefonicky. Řidiče na jihu Čech čekají v dalších týdnech komplikace na silnicích. Kvůli opravám na čtvrtém železničním koridoru mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm se budou v květnu a červnu postupně uzavírat železniční přejezdy i navazující silnice. Některé objížďky mohou řidičům cestu prodloužit i o desítky kilometrů. Omezení se týkají železničního koridoru spojujícího Prahu s Lincem. První začala platit už 1. května a potrvá do 9. června. Dotknou se zhruba 20 železničních přejezdů, některé budou uzavřeny pouze na jeden den, jiné na delší dobu. Fotbalisté Konga se budou muset kvůli epidemii eboli ve své zemi uchýlit do izolace, aby mohli přicestovat na mistrovství světa do USA. V uzavřené bublině mají se trvat po dobu 21 dní, sdělil ESPN šéf pracovní skupiny Bílého domu zodpovědného za šampionát Andrew Giuliani. V opačném případě podle něj výprava riskuje, že do dějiště nebude moci přicestovat. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: NN Night Run Liberec je opět tady. Vezměte čelovku a vydejte se na večerní závod na 10 kilometrů. Připravený je i kratší běh na 5 kilometrů, štafeta i dětské závody. Celá akce startuje ve 4 hodiny odpoledne ve sportovním areálu Vesec v Liberci. Běžci tu pořídí vybavení i výživu, na děti bude čekat skákací hrad.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Milovníci teplého počasí se dnes dočkají, bude jasno až skoro jasno a odpolední maximální teploty až na 28 stupních Celsia.
10: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
11: Hezké dobré odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě teď baštíte. Sobotní odpoledne startuje na Hitrádiu právě teď skvělou muzikou, tak volume doprava a pokračujeme.
10: Hitrádio Kontakt.

pátek. Pár minutek popolední, hezké odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě teď něco baštíte nebo se chystáte vařit si ty vaše skvělé obědy. Každopádně víte, co si budou vaše děti nejvíce pamatovat? Žádné narozeniny nebo Vánoce, ale společné rodinné dovolené z období mezi 5. a 10. rokem života. Ty se jim prý vyleptají do hlavy jako nic jiného. Potvrdili to opět jakýsi vědci. Hlavním spouštěčem je kombinace nového prostředí, dopaminu a nepřerušované pozornosti nás rodičů. Ono možná něco na tom bude. Já si třeba narozeniny nepamatuju ani jedny, ale hádky našich z dovolené, Ježíš Maria, to bych mohla napsat novou kroniku. Každopádně, když se zaspomínám, tak opravdu si pamatuju taky dovču. Kolem toho 9. a 10. roku, kdy jsme jezdívali do Itálie, do Kaorle, bylo to tam naprosto skvělý, boží. Jak to máte vy, dejte klidně vědět. Hezké odpoledne.

0: Pilots a taky Heathens, přesně ve 8:45 na Hit Radio Kontakt. Vy ladíte odpoledne společně se mnou, kamarádi, a já doufám, že dnešní letní počasí vás zvedlo na nohy hnedko ráno z postele, stejně tak jako mě. Doufám, že spousta z vás je třeba právě teď na cestě na nějakou túru, na nějaký výlet, nebo třeba jestli si jdete vyvalit někde chtěla jsem říct k moři, bohužel tam asi úplně cesty nevedou. Každopádně pokud se jdete někam opalovat, doufám, že máte tu skvělou náladu a tu nejlepší partu, protože minimálně co vím a za co dám ruku do ohně, že máte tu nejlepší společnost, a to Hit Radio Kontakt. My pokračujeme v dalších hitech, za chvíli je pro vás přichystaná Indila nebo taky Coldplay a Lucas Graham. Takže krásný odpoledne.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Kapelnář. Každý pracovní den od 12. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
2: No zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domu se zkušenostmi, který se postará o všechno?
3: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
4: Housebrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
10: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
11: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

Společně s Lukasem Grahamem jsme zavzpomínali na to, jaký to bylo, když nám bylo 7 let. Já když nad tím přemýšlím, celkově život byl takový bezstarostný. Vy jste vlastně byli všude vození nebo vodění vašimi rodiči. Vždycky jste měli doprovod, vždycky jste měli doma uvařeno, naklizeno. Jo, to byly časy. To byly časy, kamarádi. Schválně mi dejte vědět, jak na tohle vzpomínáte vy, jestli na dětství vzpomínáte s takovýmhle mindsetem, že bylo všechno tak nějak bezstarostný a krásný a dokonce možná i barevnější, nebo mi dejte vědět vaše největší zážitky z dětství, pokud si na nějaké vzpomenete. Čekám na to na WhatsAppu 606 825 404 a mezi tím vám posílám Miraje, se kterými si pěkně zatančíte. Život plyne dál.

0: Maroon 5 a Christina Aguilera, Moves Like Jagger, pořádná dávka energie, kterou takhle v sobotu odpoledne všichni potřebujeme, a kor, když nám venku svítí takhle krásný slunce. Před malou chvílí jsme se bavili o tom, jaký máte vzpomínky na dětství, zda máte nějaké zážitky, se kterými byste se chtěli s námi podělit. A třeba tady Roman napsal, že okolo 7. roku života kopal na zahradě díru a hledal poklad. Po několika dnech se snažili ji zakrýt, přestal ho totiž bavit kopat, ale pořád, když se koukne na zahradu, tak tam ta díra je a pořád ji vidí. No, myslím si, neptala jsem se teda Romana, kolik mu je teď, ale myslím si, že po těch letech by se mohli třeba se svými dětmi znova pustit do hledání pokladu. Kdo ví, třeba tam prostě ta intuice je a třeba tam opravdu nějaký poklad je. Třeba tam jsou nějaký zlaťáky, teď víte, dneska už mu je možný úplně cokoliv. Takže, Romane, plán na dnešní odpoledne nebo maximálně zítřejší odpoledne, běžte kopat díru dál se svými dětmi, protože kdo ví, jestli vás tam nečeká pořádný poklad. Poklad nás čeká už tady za malou chviličku, kdy jsou přichystaní třeba Imagine Dragons, Christina Perry, ale nebo taky Culture Beat a Mr. Vain.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
3: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
4: Tak to musíme do Spoltexu.
3: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
4: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
3: Tak už pojeď.
4: Spoltex.cz.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
5: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
6: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliv Day.
7: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Hit Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

from your

0: 14 hodin vyladíte Hit Radio Kontakt a takhle úžasný hity, jako třeba Zítra mám od Redy Kirken, si společně dneska užíváme. Za chvíli přijdou další, předtím ale pojďme kouknout na to, jak to vypadá na silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně na trase z Jičína na Turnov za Ktovou se kvůli dopravnímu omezení vytvořila asi zhruba kilometrová kolona. S menším zdržením spočítejte i v protisměru. A pozor taky v České Kamenici v Lipové ulici. Tady probíhá pokládka kabelu a silnice je neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: On chodí,
2: jde k nám.
3: Je, ty seš ale rostomilé.
4: Chodící robotické mládě, unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec, ten pravý Dinopark.

0: taky na www.levnězčiny.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
1: 14 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Soud v Ústí nad Orlicí dnes poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až 10 let vězení. Obviněný u soudu vypovídal a k činu se přiznal. Připomeneme, že mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici. Těžkým zraněním, které jí způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je zastavený provoz. V úseku mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku vykolejily dva vagóny nákladního vlaku. Novináře o tom informoval mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka. Událost se obešla bez zranění. Po celé České republice se dnes koná Den otevřených lesů. Cílem akce je přiblížit veřejnosti fungování lesního hospodářství a nahlédnout do správy lesů prostřednictvím různých aktivit a programů. Návštěvníky čekají mimo jiné komentované procházky lesem, ukázky lesnických prací, sázení stromků, lesní pedagogika i praktické ukázky moderní techniky. Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě vyhráli na ledě Colorado 3-1 a ve finále západní konference NHL vedou 2-0 na zápasy. Golden Knights se rozhodli třemi góly v poslední třetině. Nejlepším hráčem byl vyhlášený Ivan Barbašov, který dva góly vstřelil a na třetí přihrál.
2: Aktuálně na severu 24 stupňů Celsia, i je to krásný říct takovýhle číslo. Denní maxima se dneska šplhají až na 27. Máme jasno a takhle to bude dneska až do večera.
0: Hit Radio Kontakt.
2: Ladíte Hit Radio Kontakt, s vámi je Denisa Janečková a před námi už další skvělý hity. YouTube a Beautiful Day.

Sheeran a taky Photograph. Tenhle kousek nám doznívá éterem Hit Rády a Kontakt. A venku máme naprosto nádherný počasí. Když jsem jela směrem sem do rádia, tak jsem viděla spoustu lidí na zahrádkách u kavárniček. A k tomu mě přivádí jedna myšlenka. Pokud si dneska dáváte třeba druhé kafe nebo třetí kafe, můžete být úplně v klidu, protože denně se má vypít až 5 šálků kávy. Tvrdí to evropští experti, nemluví se potom o tom, jak velké šálky, ale káva jako káva, pojďme si to říct takhle, takže přesto, že budete mít třeba litrový kafe, bere se to jako jeden šálek. Takže schválně mi dejte vědět, zda vyrážíte dneska na nějakou krásnou terásku, nebo právě teď se nacházíte na terásce, pošlete mi to na WhatsApp, ať se můžu taky pokochat tím krásným počasím, který je venku. Hlavně nějaký dobrý zákusek k tomu a jenom ty nejlepší hity, jako třeba právě teď Billy Gillies, Hannah Bolin a DNA.

0: Single X a jeho puberťák mi skvěle nahrál, protože já jsem se šla ještě podívat na zprávy od vás, který jsem se vás ptala před hodinku, a to, jak vzpomínáte na svoje dětství. Pročítala jsem to tady, u něčeho jsem se dost zasmála, ale zároveň tady koukám, že někdo z vás psal i, že vzpomínáte i na pubertu, nebo prostě teenagerská léta. Třeba Lucka napsala, že jí docela často teď vyjíždějí statusy nebo vzpomínky na Facebooku, kdy psala něco jako typu: neptejte se mě, co mi je, až budu chtít, tak vám to povím. Potom byla naštvaná, když se fakt nikdo nezeptal, a úplně se na tohle taky vzpomínám. Jakmile se rozjeli sociální sítě a že mě bylo zhruba nějakých 13-14, tak jsem to jela ve velkým. No, kamarádi, děkuju za vaše zprávy, mě hrozně baví, že si tady to odpoledne užíváme opravdu společně a že si můžeme takhle i hezky pokecat nebo zavzpomínat. Teď si jdeme ale užít další pecky, protože před námi je třeba Ray Dalton, Sia nebo Kendrick Lamar. Už za chvilku, tak zůstaňte s námi.
1: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
5: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
4: Počkejte, kůň? Ukachen?
5: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
4: Tak moment, kůň nebo žába?
5: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
4: Pane Sisle, jste si jistý, těmi ovcemi ty přeci nespívají, že?
5: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
4: Co? To?
5: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
4: Do reprezentace jako za nároďák?
5: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
4: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
6: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
7: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

Taylor Swift na Hitrádiu Kontakt, takovejhle krásný hlas jsme si společně užili. No a od úterý si můžeme užít v Liberci takovou docela zajímavou hru, dalo by se říct možná, nebo zajímavé nákupy minimálně, protože sem míří ztracené tajemné balíčky. Určitě jste o tom už někdy slyšeli, že si lidi kupují ztracené zásilky s tím, že vlastně neví, co v nich je. Ale někdy se tam dokáže najít docela poklad, protože třeba ve Francii jeden zákazník objevil třeba zlatou cihlu, v Itálii někdo našel použité hodinky za několik set tisíc korun. No a samozřejmě jsou tam mezi nálezy taky značkové kousky, takže pokud chcete zkusit svoje štěstí nebo prostě jenom máte rádi takový to tajemno, takový to dobrodružství, že nevíte, co si vlastně do poslední chvíle koupíte, dokud se to neotevřete, tak můžete vyrazit, protože od úterý až do neděle v Fóru v Liberci budou k prodeji právě tyhle balíčky. Na výběr, buď to standardní nebo prémiové, tak schválně, kdo tam zajdete a pošlete mi potom, co jste dostali, protože já se tam chystám, já tohle mám teda strašně ráda a opravdu si to užívám, takže takový mystery box, ten musím prostě využít. A když ho máme tady přímo pod rukama v Liberci, tak přece jenom jdu potom hned. Teď už se jdeme ale pustit další hity společně, Liquido a Narkotik, naprostá klasika, takže pokud teďko třeba jedete v autě, máte stažený okýnka a chcete si pořádně zaspívat, tak tohle je pro vás. Liquido, Narkotik, jdeme na to.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, Cyril a Stumbling In nás možná mohlo trošku navnadit na nějaký ten tanec, protože za chvilku si tady dáme Zaru Larsen a pokud sledujete sociální sítě nebo celkově právě Zaru, vyjela nedávno na turné a na pódium si zvala fanoušky, aby na svůj song, který zná snad úplně každý, zatančili společně taneček. Já vám musím říct, že jsem se ho neučila vyloženě ten taneček, ale jenom co se na to koukám, tak je to strašně chytlavý. Lush Life. Tohle mě zároveň taky přivádí do léta roku 2016 a vzhledem k tomu, že se říká, že rok 2026 je novej 2016, tak tohle se sem naprosto perfektně hodí. Vy si připravte, klidně máte ještě chviličku, abyste se pěkně protáhli a roztancovali, protože tohle je pro vás přichystaný už za chviličku. Mimo jiný, taky Eva Farná, David Guetta nebo James Blunt, tak buďte s námi.
1: Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej! Nejsem osel.cz.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Bydlet o úroveň výš?
4: Můžete i vy.
3: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
4: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
3: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
4: Rezidence Level 21.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: Firma na zážitky
6: CZ.
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
10: Staročeské řemeslnické trhy Turnov. Víkend 30. a 31. května v Městském parku a Atriu muzea. Děda Mládek Illegal Band, Vesna, Michal Hruza, Rozálie, Love Song Orchestra a další. Staročeské řemeslnické trhy Turnov. Užijte si krásný víkend s jarmarkem, řemesly, hudbou a divadlem. I s výborným jídlem a pitím. Více na muzeum-turnov.cz.
11: Hit Radio Kontakt.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park a What I've Done. Féteru Hit Rádia Kontakt, odbyla nám třetí hodina a je čas kouknout se na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně na Liberecku v Šimonovicích v Minkovické ulici, je tady uzavřena silnice třetí třídy z důvodu prací na vozovce, tak tady určitě projíždějte opatrně a pozor taky v České Kamenici v Tovární ulici, probíhá pokládka kabelu, silnice tady je aktuálně uzavřená, tak na to myslete. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
6: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Venkovní koupaliště se chystají na první návštěvníky. Některé otevírají už tento víkend díky vysokým teplotám, jiné až ten příští. Mnohá místa si připravila doprovodný program, který zorganizují u příležitosti Dne dětí. Pro více informací sledujte webovky jednotlivých areálů. Češi stále nejvíce preferují investice do nemovitostí. 79% jich považuje vlastnictví domu či bytu za nejzajímavější investiční možnost. Druhé místo obsadilo vlastnictví pozemku s 72%. Průzkumu se zúčastnila zhruba tisícovka respondentů starších 16 let. Severoatlantická aliance by měla tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle aliance. Uvedl to podle britského listu The Guardian Petr Pavel. Dodal také, že NATO by v reakci na opakované ruské provokace mělo, cituji, ukázat zuby.
4: Hokejový servis Hit Rádia.
6: Čeští hokejisté nastoupí do dnešního duelu mistrovství světa proti Slovensku se 7 obránci a 13 útočníky. Vedle brankářské trojky Petra Kváči zůstanou na tribuně bek Jan Ščotka s útočníkem Janem Mandátem. Po rozbruslení to řekl novinářům asistent hlavního kouče Jiří Kalous. Trenérskému štábu už budou v roli pozorovatelů a konzultantů k dispozici Zdeněk Moták s Pavlem Grosem. Pátý zápas Česka skupinové fáze ve Friburgu začne v 16:20.
7: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
0: Na severu nám to hlásí léto, teploty okolo 25 až 27 stupňů, což jsou taky denní maxima. Během odpoledne čekáme jasno, k večeru možnost lehčí oblačnosti.
4: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, s vámi je Denisa Janečková, užíváme si odpoledne společně a rovnou tady posílám Pitbulla. Back in time.

Buckingham a Run, Run, Run. Úplně si pamatuju, když tenhle song poprvé vyšel a já jsem hnedko měla chuť jít běhat. Udrželo se mě to zhruba tak 2-3 dny maximálně a běhání jsem potom na dobro opustila. Každopádně pokud vy jste právě ti, kteří hledáte třeba nějaký krásný místa, kam byste mohli zaběhnout, nebo byste chtěli si dát cíl nějaký krásný místo, můžete toho stále využít a můžete být hlasem pro to, co tady nového krásného v Liberci vznikne. Liberecký participativní rozpočet totiž vymezil 10 milionů korun právě proto, abyste vy posílali svoje návrhy a vymysleli něco, kde, aby jsme měli ten Liberec přece jenom o něco hezčí a příjemnější k životu. Svoje výtvory a návrhy můžete posílat na tvořimeliberec.cz do konce května, takže toho určitě využijte, ať potom můžete si odškrtnout ze svého takového životního seznamu, že máte nějaký podíl na Liberci a na těch krásných místech tady. Věřím, že to potom stojí za to. Teď už si ale jdeme užít další pecky. Tentokrát naprostá klasika. Cranberries a taky Zombie. Tak pojďme na to.

0: Novinka na Hit Radio Kontakt. End of the beginning doznělo právě teď, krátce po čtvrt na čtyři. A my tady máme jednu takovou statistiku, která říká, že 94% všech lidí v práci flirtuje. Jenom co odejdeme z domu, začíná jedna velká Sodoma Gomora. No, schválně mě zajímá, jestli vy jste mezi těmi 94%, anebo naopak, jestli jste mezi těmi zbylými 6%, kteří si dělají to svoje. Vlastně, pokud jste v obklopení všech lidí, kteří flirtujou, můžete být vy ti, kteří neflirtujou, i přesto, jakože ti, kteří opravdu se tomu vyhýbají. No, zajímavá statistika, každopádně, co je na tom pravdy, těžko říct. Schválně mi dejte vědět, zda vy máte nějakého flirtovače, nebo jste jim právě vy, a já vám mezi tím posílám třeba Miles Smith a Nice to meet you, už za chvilku.
1: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
1: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
1: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: zpěvačka Pink a So What?
1: Doznívá éterem Hitrádia Kontakt. Přesně půl čtvrtá a to znamená, že za necelou hodinu, zhruba za 50 minut, startuje další hokejový zápas, tentokrát bratři. A to Češi proti Slovensku. Ano, přesně tak, bratři jdou proti nám a já věřím, že tohle bude zajímavý zápas. Každopádně já doufám, že taky naši Češi jsou v dobrý formě, aby jsme se neurvali tu prohru, naopak, aby jsme si urvali vítězství, přece jenom chceme mít co nejvíc těch bodů, jo? Takhle si to pojďme říct, asi takhle jednoduše. Takže doufám, že budete fandit, budeme to samozřejmě sledovat tady společně, takže na to se těším, vy právě teď chlaďte pivka, doufám, že venku třeba roztahujete zrovna plátno, na kterým to budete sledovat, a nebo ladíte právě Hitrádio Kontakt, kde to taky budeme sledovat. Tak jako tak, ještě máme chvilku čas, takže si můžeme zpříjemnit ten čas čekání tím nejlepším z hitů. Právě teď Hunter X a taky Golden. Tak jdem na to.

0: odpoledne a samozřejmě si užíváme jenom ty nejlepší hity. Za námi Elo Aerosmith, no a před námi další skvělej playlist, protože my pokračujeme. Zkuste si zavřít oči, vychutnávat si ty paprsky na těle, to krásné slunce a příjemné teploty, a k tomu vám třeba hrajou takovýhle pecky. No jo, to všechno zní a vypadá hnedko mnohem líp. Nebo třeba takovouhle klasiku. Red Hot Chili Peppers, ale přichystaný už za chviličku je třeba taky Benson Boone. Proto zůstaňte s námi na vlnách Hit Rádia Kontakt, protože jenom tady si užíváte takovýhle skvělý pecky. Za chviličku tohle a spoustu dalších, takže zůstaňte s námi, doufám, že si užíváte odpoledne, přeju vám krásný odpoledne a věřím, že máte krásný den.
1: Babička říkala, že její dům je na ní už moc velký, tak jí pomohl pán z realitky. Všechno zařídil, fotky, smlouvy, všechno. Babička říká, že byl milý a spolehlivý. Teď bydlí jen 3 zastávky od nás a každý víkend se vídáme. A hlavně je spokojená a pořád se usmívá.
2: Energie, zkušenosti, výsledky. SNL a Partners, realitní kancelář nové generace. SLPartners.cz.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
5: Asi bouchla hadice.
4: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
5: Co?
4: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
5: Chlapi, jedem do Hostru!
6: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Doznívá právě teď pár minut před 16. hodinou a to je taky čas, kdy společně pojďme mrknout, jak to vypadá na silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, pozor, v Šimonovicích v Minkovické ulici je tady uzavřená silnice 3. třídy z důvodu prací na vozovce, takže s tím počítejte. A taky v Dolním Kořenově probíhají stavební práce, aktuálně je tady veden kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, tak na to myslete. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Hausbrand Café per favore? Si signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
3: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate Aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon Radio pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swag Live Day.
4: Staročeské řemeslnické trhy Turnov. Víkend 30. a 31. května v Městském parku a Atriu muzea. Děda Mládek Illegal Band, Vesna, Michal Hruza, Rozálie, Love Song Orchestra a další. Staročeské řemeslnické trhy Turnov. Užijte si krásný víkend s jarmarkem, řemesly, hudbou a divadlem. I s výborným jídlem a pitím. Více na muzeum.turnov.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
7: 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda zveřejní návrh rozpočtu na příští rok koncem srpna. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová. Rezorty požadují přes 10 miliard korun navíc oproti letošku. Přesto Schillerová trvá na tom, že deficit nepřekročí 356 miliard korun. Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Alain Prost utrpěl při loupežném přepadení v úterý ráno ve švýcarském Nyonu menší zranění hlavy. Do domu Prosta vnikli maskovaní muži a jeden z nich bývalého pilota udeřil. Po výhruškách dalším násilím otevřel trezor a lupiči s cennostmi uprchli. Čtyřdenní konference OSN o nešíření jaderných zbraní včera skončila bez dosažení jasné dohody. Způsobil to spor mezi Spojenými státy a Íránem ohledně iránského jaderného programu. Jedním z hlavních důvodů neúspěchu bylo ustanovení v závěrečném návrhu, podle něhož Írán nesmí nikdy usilovat o získání, vývoj ani držení jaderných zbraní. Hokejové mistrovství světa má dneska za sebou dva zápasy a velké překvapení je na světě. Lotyšsko porazilo favorizovaný výběr Spojených států 4-2. Američané jsou blízko tomu, aby se nepodívali do vyřazovací fáze. Dánové pak zvítězili nad Slovinci s přehledem 4-0. No a v 16:20 nezapomeňte fandit české reprezentaci, hrajeme proti Slovensku.
0: Aktuálně na severu krásně jasno, teploty se pohybují okolo 25 až 27 stupňů, to jsou dnešní maxima. Jasno čekáme až do večera, kdy potom k večeru a přes noc čekáme trošku oblačnost.
5: Hit Radio Kontakt.
0: Další hoďka je před námi, s vámi je Denisa Janečková a právě teď vám posílám Miraj. Tady je Jejich volám. Hit Radio.

Photograph a taky Nickelback. Féteru Hitrádia a Kontakt. Kamarádi, na zítra máme přichystaný taky krásný počasí. Teploty se dokonce zítra budou šplhat ještě o něco trochu víc než dneska. Každopádně, co nám to může trochu zkazit, a ne, že bych byla ráda, že oznamuju tuhle větu, ale vrací se k nám prach ze Sahary. To znamená, že možná bude zase trošičku přítmí a teploty by se měly taky trošičku snížit, než co je napsáno v předpovědi počasí. Takže pokud vidíte třeba 28 stupňů, tak ale počítejte třeba s tou 25, což si myslím taky vůbec není k zahození, a třeba na nějaký pobyt v přírodě, na nějakou túru nebo vejlet to rozhodně zítra dá. Jenom si to zapište za uši, že zítra to možná na opalovačku úplně nebude, ale kdo ví, třeba se prach se Sahary taky někde obrátí a rozhodne se, že k nám vlastně vůbec nechce. Uvidíme zítra, teď si jdeme dát ale další pecky, Rosse a Bruno Mars právě teď.

0: Jediná dvojnásobná výherkyně Eurovize Loreen a tohle byl kousek, se kterým vyhrála úplně poprvé. Euphoria dozněla právě teď. No a nám zbývají zhruba 4 minuty do bratrovražedného zápasu Česko versus Slovensko na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Věřím, že teď už jste všichni nažhavení, že sedíte nebo se připravujete poslední detaily k tomu sledování dnešního hokejového zápasu, protože to bude stát za to. Já věřím, že se na to všichni těšíme úplně stejně, protože co víc spojuje náš národ, než právě možnost pít pivo a povídat si právě u hokejových zápasů. Skválně mi klidně pošlete fotku v mezičase, abyste mi ukázali, jak se u vás fandí, a my vyrážíme za Imagine Dragons poetikou, anebo taky novinkou, tak si na ní počkejte.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.cz.
6: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Liberci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Liberec Pavlovice na ploché dráze. Až do konce května.
7: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Jon na Hit Radio Kontakt a Turn the Lights Off. Tenhle kousek už je starý 15 let a úplně v nepřeměněný verzi je to novinka tady u nás na Hit Radio Kontakt z jednoho prostého důvodu, protože tenhle song vyloženě explodoval na internetových a sociálních sítích. Protože pojďme si říct, že jestli má něco opravdu šílený dosah, tak to jsou právě sociální sítě a když se chytne někdo nějakýho trendu, tak to prostě potom je úplně jasný. Ten na tenhle trend, to bylo na ten drop vlastně jste si uvědomili nějaký krásy běžných situací v životě, ať už to je, když třeba vám přijde káva a je opravdu vyloženě přesně ta chuť, jakou jste si přáli, tak přesně se cítíte jako právě drop v tomhle songu. Já věřím, že každý ví, o čem mluvím, ono popsat to není zas tak jednoduchý, každopádně minimálně, když se najdete na internet, tak věřím, že jedny z prvních videí, co tam uvidíte, budou právě na tenhle skvělý song. Budeme si říkat, že tohle je prostě nesmrtelný kousek. Před námi ale další z nich, Lady Gaga, Alejandro, to je kousek, který je moje dětství a věřím, že vy si ho užijete stejně jako já.
1: Alejandro.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart, krásný kousek, který jsme si užili na Hit Radio Kontakt, a já, když nad tím tak přemýšlím, dneska se nám opravdu spojuje jenom to nejlepší, co může. Venku máme letní teploty, vyloženě už letní den, dalo by se tak říct, i přesto, že máme 23. května. Zároveň právě teď hrajeme zápas Češi proti bratrům ze Slovenska a skvělá zpráva, kamarádi, máme první gól. Po 15 minutách hry už Češi vedeme 1-0 a věřím, že dneska bude potřeba to slavit. To znamená, že se napěkně už naladíme i na ten sobotní večer, protože party je dneska prostě na místě. Damiano David se narodil se zlomeným srdcem a Theo Cruz nám jeho zase pěkně zlomí, ale jenom v tom nejlepším slova smyslu. Už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grillpointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
3: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Nebo bioolivový olej půl litru za 139,90. Albert.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
1: Hit Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Neo Cruz a taky Break Your Heart. Pořádná dávka energie, Féteru Hit Rádia Kontakt přesně v 17 hodin, kdy je čas podívat se společně, jak to u nás jezdí. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně na trase z Jičína na Turnov za Ktovou. Kvůli dopravnímu omezení se tu tvoří asi kilometrová kolona. Počítejte se s menším zdržením i v protisměru a potom taky v Dolním Kořenově v Jablonce nad Nisou. Dávejte pozor, probíhají tady stavební práce, aktuálně je tu kyvadlový provoz vedený jedním jízdním pruhem, tak na to myslete. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Chci novou podlahu. Krásnou i praktickou.
5: Tak to musíme do Spoltexu.
4: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
5: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
4: Tak už pojeď.
5: Spoltex.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio Kontakt.
10: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ceny letenek jdou nahoru. Důvodem je zdražování leteckého paliva a také vyšší zájem o některé destinace. Klesl zájem o Asii a naopak vzrostl o evropské destinace. Jak uvádí server České televize, loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun. Letos je cena o 500 korun vyšší. Do Česka opět míří saharský prach. Dorazí zítra a mohl by snížit teploty, které mají atakovat třicítku. Prach se udrží ve velké výšce. Problémy s dýcháním by nám proto způsobovat neměl. Možná jenom zbarví mraky a oblohu a udělá zajímavý západ slunce. Plánované rušení a slučování části okresních soudů by mělo začít později, konkrétně až v lednu roku 2028. Ministerstvo spravedlnosti ustoupilo od záměru reorganizovat justici již od počátku příštího roku. Píše o tom server Česká justice. Fotbalisté Konga se budou muset kvůli epidemii eboli ve své zemi uchýlit do izolace, aby mohli přicestovat na mistrovství světa do Spojených států. V uzavřené bublině mají setrvat po dobu 21 dnů. V opačném případě výprava riskuje, že do dějiště nebude moci přicestovat.
0: Zítra čekáme na severu teploty na až 29 stupních, převážně polojasno, během dne přechodně až oblačno a velice, ale s menší pravděpodobností se může vyskytnout i lehká přeháňka.
8: Hit Radio Kontakt.
0: Další hoďka před námi a s vámi je stále Denisa Janečková. Laďte Hit Radio Kontakt a teď už je tu Ed Sheeran.

Disturbed a Sound of Silence. To je kousek, který jsme si užili krátce po 17. hodině tady u nás na Hitrádiu Kontakt. Co si budeme moct užívat už zanedlouho, je letní koupací sezóna třeba v Turnově v Maškově zahradě, kde podle svých zkušeností vím, že nás tam ladí docela dost často. Taky už se začíná napouštět voda po zimním čištění, takže aktuálně je koupaliště v té nejdůležitější fázi příprav. No a pokud to počasí dovolí a vypadá to slibně, tak by sezóna mohla začít už začátkem června. To znamená, už zhruba za týden a kousek byste se mohli vyrazit vykoupat do Maškovy zahrady. Pokud tam právě teď někdo jste, třeba v okolí toho malého skateparku nebo podobně a slyšíte nás, tak vás zdravím všechny do Turnova, protože už se na vás všichni těšíme a věřím, že si tam užijeme to nejlepší léto a užijeme si tam, nebo odneseme si odtamtud skvělé zážitky, ostatně jako každý rok. Teď už vám posílám další pecky. Tentokrát je to Rosalyn a taky její Snap. Tak jdeme na to.

0: Kontakt, tohle byla kapela Hodiny a jejich Dívej. No a my v Česku ještě chviličku zůstaneme, protože v pondělí už se můžete těšit třeba na kapelu Divokej Bill, která dorazí v pondělí v 10 dopoledne ke svému celkovému turné. Myslím si, že to bude dost velká zábava, protože kluci to zkrátka umí, co si na to budeme povídat. Takže určitě nezapomeňte ladit Hit Radio Kontakt non-stop, protože jednak tady hrajeme ty nejlepší hity, ale přinášíme vám taky ty nejzajímavější a nejnovější, nejaktuálnější informace. Takže si zapište do svých kalendářů v pondělí 10 dopoledne Hit Radio Kontakt Divokej Bill. Budou tady kluci, takže já se na to těším. Společně se Silvou to tady všechno proberou. No a my jdeme užívat další pecky, protože Lost Frequencies nebo taky Marques a Linkin Park jsou přichystaní už za chvilku.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu. A my známe ty tvoje. Každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Radia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru.

0: a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
1: Zelená tráva, to je to pravé pro nás.
2: Bé.
1: Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
8: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
9: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.

Linkin Park a taky MCS Machine. Právě teď za námi v éteru Hit Radio Kontakt. Možná už jste, kamarádi, někdy slyšeli od své druhé polovičky nebo celkově od svého potenciálního přítele, přítelkyně větu pojďme růst společně. Jasně, někdy si o tom myslíte, že to může být, můžou být slova o vztahu, budoucnosti, osobním rozvoji a podobně. No ne tak úplně, protože jedna žena to totiž vzala vyloženě do slova a do písmene. Chtěla se totiž se svým přítelem zakořenit, společně v životě vyrůst a jak doslově to vzala, že si zaházeli se sami sebe do díry. A doopravdy byli jen hlavou venku. Takže kamarádi, asi takhle to vypadá, když vezmete věci doslova. Nekejvejte asi úplně na všechno, na co se dá kejvnout, protože co si budem povídat, není to moc fajn. Každopádně, my se jdeme dát další pecky. Silver a Forever in Love je pro vás nachystaný právě teď, tak si to pojďme užít.

0: kapela Jelen a všude zdejší. Právě teď doznívá Eterem Hit Rádia Kontakt. A doznělo taky odpoledne tady společně se mnou, ale samozřejmě nedoznívá playlist Hit Rádia Kontakt. Ten pokračuje non-stop, kamarádi. Takže vy laďte dál, protože za chvíli vás čeká třeba Calvin Harris, Luis Capaldi, nebo taky Coldplay, Mikolas Josef a spoustu další. My se uslyšíme v pondělí odpoledne, budu se na vás těšit. Krásný víkend. Čau!
1: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
2: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Bydlet o úroveň výš?
5: Můžete i vy.
4: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
5: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
4: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Rezidence Level 21.cz.
6: Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Radíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: elitedate.cz.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Venkovní koupaliště se chystají na první návštěvníky. Některá otevírají díky vysokým teplotám už tento víkend, jiná až příští. Mnohá místa

0: Ta si připravila doprovodný program, který zorganizují u příležitosti Dne dětí. Pro více informací sledujte webovky jednotlivých areálů. Země Evropské unie budou v příštích 15 letech čelit vysokým výdajům na obranu, energetiku a důchody. Pokud se nezmění jejich hospodářská politika, způsobí to neudržitelný růst veřejného dluhu. Průměrný dluh evropských zemí by tak za nezměněných podmínek mohl do roku 2024 vzrůst až na 130% hrubého domácího produktu. Obrovská senzace se dneska zrodila na mistrovství světa. Hokejisté Lotyšska porazili 4-2 obhájce titulu Spojené státy a druhou výhrou na turnaji oživili šance na čtvrtfinále. Na čtvrtém postupovém místě tabulky curišské skupiny A vystřídali právě Američany, kteří mají po třetí prohře o bod méně. Lotyšsko zakončí skupinu duely s papírovými outsidery Británií a Maďarskem. Spojené státy čekají zápasy s Maďarskem a Rakouskem. A na závěr počasí. Noc bude jasná až polojasná s teplotami mezi 13 až 9 stupni. Neděle nabídne jasno nebo polojasno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti lokální přehánky. Teploty budou vyloženě letní, mezi 25 až 30 stupni. Mohou být ale nižší kvůli saharskému prachu ve vyšších vrstvách atmosféry.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

0: Zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti. Jenomže kde najít správce domu se zkušenostmi, který se postará o všechno?
1: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Kontakt. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
1: Svegliv Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděli kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliv Day.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Hit Radio.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000

0: Víkáš, každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
2: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
3: Asi bouchla hadice.
2: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
3: Co?
2: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
3: Chlapi, jedem do Hostru!

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: dorazit do té zoo?
1: Jasně, už balím.
0: Mami, a co když bude pršet?
1: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z Vmartu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
0: Jo, to bylo super.
1: Viď, mám dobaleno.
0: Hurá, jedem!
1: Letní sovčelky z Vmartu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

si zaslouží. Opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Hey, this is John Legend.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Sme v Éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sí, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva.cz.

0: dneska si zaslouží. Opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz
2: Již 30 let.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz
2: Již 30 let.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: Auto Koutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Auto Koutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: Auto Koutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Auto Koutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.